0: zatěžení, namísto toho taková studie vytvořili knížo a to zvyšuje. Vláda zvýšila v poslednom čase o tom na hodnoty na ekonomii, zvýšila spotřebnou daň.
1: Thank you.